Na Rádiu Lumen ste počúvali Ranné zamyslenie. Jeho autorom bol Jozef Kozák. Prečítal ho Miroslav Kolbašský a redakčne pripravil Jaroslav Fabian. Údaj o presnom čase 6.37. Teraz vám hráme pieseň Ty sa staráš od Petra Kšemena.